klepe slza nekalá. Už jsem tam, už mi nic nepomůže na nohy. To, co muselo se stát, zlému snu se podobá. Svobodová, kde tě mám, si ta tam, co si jenom počnu bohým.